Stor hroznému dešti kulek, firework, Francia bůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půcol,